prudké jsou svahy dívčích ší. I boků v stálém úplňku. Srdce jak slívy v díži kroutí se a sví, když noc mění krev v pálenku. Sladkost se do těla tancem vpíjí, už neudržíš myšlenku. Jen ať se běží, když je venku zbíjí, vyroste znova z oddenku. Modrá jsou světla v očích sirén, na přídích policejních aut. Čet mačká z noci syrné pyré, šelma už chystá další rout. Jenomže lásku nevyklidí, láska se zcela nestratí, až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Až zase vklouzne do snu obětí a viděn, rád za ní účet zaplatím. Rád za ní účet zaplatím.

Na i hned do živlu se vrhnul, nedopustil, aby dívku pod vodu proud strhnul. Na břeh jí pak rychle vytah na pokraji svých sil, dýcháním sus do pusy pak životu ji křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit.

poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní, v posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví, život se mi zachránil a život se mi zachránil a daroval i nový. A teď jí mám ještě

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, Sádra plakala, že se rozdrolí

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Hello, chlapci stát.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tvůj dech, už ti pro lásku nepatří.

strašně silnou, jak ďábel jsem. Tím je možné jen její zkrásnění, vlastně vedle ní jsou jen hned. Splácí dluh králům pod světí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázal kříž.

zrcátko, možná, že zahlídnu stín. Z toho, co pěkný bylo, a než se to pokazilo, prosím tě, srovnej se s tím. A nech těch pitomejch otázek, kdo je víc vinej a čím. Tohle je provždy pase, tahle nit přetrhla se, a teď už jí neslepím. Nad obzorem se kroutí pro

cest, jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem štěstí.

kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecem chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

kam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

0: Bonus, žádný bréč.
1: Trapeři chystá i flám.
2: Bude to velká pivní steč.
3: Joe Ventil in memoriam.
4: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
5: Zase mi vypnul emoční lalok. Chtělo by to lásko, alespoň na lok. A na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstí nudli ukáv. Si jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony? Mlčení je hňátek, snad si tou pravou. Buď je mě perlivá, vždy je mě perlivá. Je to ve hvězdách, zdali mě ráda máš. Už 25 let to spolu táhnem. Někdy nade mnou lámeš hůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině,

Vzala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstím nutli okát.

problém, byl by slyšet špendlík, kdyby spad. Jen malá muška na zdi snad podívat se směla na spousty boulí,

Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka nejbližšího taxíku. Řeknu, pane taxikáři, dvakrát kolem rovníku.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci tak.

Co bude pak, až svoji píseň nedokončím? Na kousku papíru tu zbude jen pár vět. Co bude pak, až ráno neotevřeš oči? Co bude pak a jaký je náš svět? Za co dát život a za co nikdy neumírat? Co po nás zůstane tu na světě? Co lepší je, zda pochybnost či víra? Proč žijeme na téhle planetě?

Jak klidně spát, když děti umírají hlady? A jak se smát, když na druhé míří zbraň? Proč já jsem já a proč jsme právě tady? Kdo nad osudy řekl, tak se staň? Tak ptáme se bez odpovědí, jako děti. Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět?

A tak se ptáš a těžko někdo odpoví ti na všechna kdy a jak a proč. Zázrakem je, že ještě slunce svítí na ten náš velký vesmírný kolotoč. A tak se ptáme, ptáme po staletí a jen tak sčítáme si miliony let. A naše galaxie nekonečně mletí, tak takový je

S andělem o duši mou. Mám hříchu jako v polích máku, rád střídám tváře žen. Ten, kdo promění lásku do šestáku, ať se chystá soudný den. Já měl hádku s andělem o duši.

psaní doporučeně. Setřel jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Kač, kač,

jsem v rukou psaní a koukal zasněně. Razítko hladil dlaní, umístím to též na stěně. Káč

šesté psaní doporučeně. Neteče, poda, teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

a není radno další nalít. Čeká nás důležitá mise, ráno se vzbudit nevyspalý, zmámeně obstát u komise.

a večer zase hrozí ráno a zrcadlo je čím dál krutší. Kontrolka hlásí vyprodáno.

Lžete. Lžete. Kradete a zabijíte. Lžete. Lžete.

A lžete, lžete, vykořisťujete a globalizujete a nelegalizujete a otravujete a otravujete mě a netančíte, lžete, lžete.

Rozumíte, co vám říkáme? Ančete! Ale hepte! Tak!

nad Javorovým slunce se raduje, básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno. A vůbec, co je podstatné, potichá seno. Básně jsou slovy a zrcadla obrazy, od nichž se světlo jen z lehůnka odrazí. Zaťuká, pozdraví, popije, posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev,

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Světlo v sále zhasíná. Končí se tahle malá show, vrátná u vchodu už zavírá. Tak naschledanou. Jen tam dole v baru slzíček pár uroní malý klaun. Rozmaže si maškarádu.

0: tak nalejte mu ještě. Světlo v sále zhasíná, skončila tahle malá show, lampa nad vchodem už zhasíná, tak nashledanou, nashledanou, nashledanou.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes, zněli tak zvláštně, že

své klid. Uhlem jsem do týle vmaloval tenkou linku, do ruky černou tuší vtiskl jsem vína sklínku, a pak, že v noci snad nedá se malovat,

s křikem se ženou k pláži, konečně smí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou to řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

Sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno. Rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká, jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a už jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvy.

doprostřed 12. řady. Chvíli se díval, jak lidi chodí, pak zhasli, tma vlezla všady.

dala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě, v lednu roku 45.

prchali jsme ven. Školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vaty kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt, povídal pan řídící, ať na

korábboj předem zdát.

Na sládých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře až dotančí, dotančí až zemře v náruči dámy, ne, nepodobné a oblečené.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Bukové lesy kreslila si ze starého posedu ve středu. A pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já bez hlesu se ptal, kam tě asi povedu. Skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo, strach, který dotírá, co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si zvolává dole děti k obědu. A já stále jdu. Těch pár tvých výkresů dál si ponesu, ať mě čas od času

anebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych ti asi dal.

skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych tě asi dal.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec, postava záhadná. Je tomu dávno, počíná vyprávět příběh, co zatím neslyšel svět, a z jeho hlasu, ba i z těch málo vět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá: jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš. Pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tamto si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

0: jablka v zahradě, až blíž podzimu sládnou. I člověk uzrává až na života sklonku.
1: Zavlaš je po řadě.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme a hledáme, co nemáme. Jak větrem listí budem plát a jinde hledat útěchu, jsme jako mince v oběhu. Vždycky to za to bude stát.

se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru, a o nic míň, a o nic víc.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme s tím trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaných řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude, kde je šance nějaká. Sedáme si s vínem, honky-tonky rádio, na jakýchkoliv vlnách chcem se nechat nést. Každou větu překládám, no tak honem, honem. Na exotických vynětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě, všude,

Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřenej kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: when you want it to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvaží, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu. To say hello, your native house.

na stroji vojenské sekretářky. Prosím ty dámy, přestaňte s vábením smrti laškovným.

Nezbylo ve mně vůbec nic pro nepřátelské kulky. Nezbylo ve mně vůbec nic pro nepřátelské kulky. A bojím se těch úřednic, mají prázdné oční důlky.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

lásky a podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na sever.

odjedu na saních, které to zapomněl Napoleon. Na celém světě mi už nezáleží a jediné, co na cestu vezmu,

pařížském Louvru jsou tisíce obrazů, všechny je neprohlédneš, kdybys tam každý den šel. Tak tedy vezmu tě tam a jeden ti ze všech stran ukážu, řeknu ti všechno, co vím o dívce z Hranostajem.

podívej na židli tam, spí krásná Henrietta, malířka nadaná tak, že snad ti to učil sám Bůh. 5 měsíců chodívá sem, každý den od konce léta, zkoumá ten obraz a v něm hledá tajný trik Leonardův.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

stará věštkyně.

Všechno to začalo, když jsme s kamarádem poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ing. Pak z rádia Nova hudba začala znít a nám se začal tajit dech. Jak svět se cás, s každým z nás těch starých těsných zdech. Já přitom byl, když to začalo,

takhle nějak to tenkrát začínalo. Nejdřív našli jsme si starý seřín úměm, starý prázdný kráv. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval. A nosil jim

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

Tváří se chlapi, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Oba ťák si čistí ty svý mozol na tý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že

Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

Věřte, že mi srdce bije i v kakimunduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

ráda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

bledá bílo u spinetu. Poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu. Poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecka.

uložíme až zajítra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, skří.

a jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit, naspívat všem, kteří jste tu, a kdo z vás po noci

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

do školy all right, Miss Lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala si se jen jak

princezničko zklamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější, je tolik cizinců,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer skončím.

seznam. Výhry nebo časy zlý, sny příkoří, divoký jízdy až k nevěrám.

pořád cítím, máme si co říct, ať jsme kdekoliv, mezi svýma nebo v soukromí. Někde je tam pořád máma v těch nejpestřejších barvách, promítám ty epizody svý. Vím, že rychle stárneme,

No věřím, ještě bude dost kousků, co se zaryjou do zatím nepopsaných stran tváře mý. Ať získám nebo ztratím,

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, pod tím sečůrkem tohle je ještě horší.

Karedí holky, ty se drží zpátky, jsou sami sobě na posměch. A vždycky mají krásný kamarádky, a proto mají v lásce pech.

vědí, že se pro ně nebudou chlapi nikdy prát. Škaredý holky nejsou nikdy v právu, vypadnou vždycky z pořadí. Srkají život jako hořkou kávu, zvykli si, nikdy nesladí. Zrcadlu řeknou,

Ale u dvora výsadou zpěváků šašku, co sloužili k zábavě králi, nestát před kdejakým písařem v haptáku a říkat králi, co jiní se báli.

že jsi svůdná zblízka i z dálky, jsi ale už jenom kopie z té, kterou zbyla před začátkem války, co úsměvem spoutá.

0: sliky. Už je to dávno a ty má milá, sama ses v sobě ztratila. To je ten čas, ta bývalá byla bys, kdybys tak rychle nežila. To je ten čas, ta bývalá byla bys, kdybys tak rychle nežila.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek,

slaniny. Do frasa mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítat od kotníku po uši.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít sám a někdy zpět vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál,

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál. U brány slepec děkoval za minci ozenou.

0: svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, neva. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, neva. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, neva. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kluci, pustíš ho okamžitě!

kde je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita.

0: šipce, kam až jde realita, a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

oheň bejk, to je moje řemeslo. Kráva, kůň, bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo. Každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD bejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo. Z řezníků netuší nikdo, co se stane, že se bejk zas probudí a rozzuřenej vstane. Kráva kůň, bejk,

pan doktor s klackem v levý ruce. Praxi on měl velikou, však přepočítal se. Na svý kůži pocítil, co má ten bejk síly. Odváží ho sanitka a je bez svejch brýlí. Kráva kůň, kráva kůň, kráva kůň bejk.

schodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo. Kupujte si blesk,

Možná už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr.

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

co život mohou protkat jako nit. Kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí. My nemůžem, jak tíhnem k životu. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví, jako náhoda a nebo sázka, se to proti nám rozhodně postaví. Tak nemůžem, když jiní chtějí, zradit sami sebe už jen z podstaty, ať se nám ti, co mohou, třeba klidně smějí.

Zraz ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když s jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí.

0: popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kardál. Já měla tu zeštíhlej pas a vždycky květěné. A řekněte mi, prosím vás, kdo z vás je bez viny? A vozili mě v bouráku, až čas mi řekl halt.

a co chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

prsty si hrají a límečky dřou, vy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak všelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

vajkoutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí, že nejsme Škoti celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať

Má svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

0: další klesu a ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka. Za správného jitra začnu dneska.
1: Zítra.

0: Mé výmluvy a fráze a stejné omluvenky jsou šum na staré pásce, tak falešný a tenký.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

štuk hrajeme ping-pong zleva doprava. Panáčku je jako zajíc, ať je zábava. To pravé ucho zdá se špatně zakřiveno. 5 bodů z 10, jakže bylo to jméno. BBB nemám tě, tu volám do nebe.

A když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučila jako král, Adam, že očistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít, jak znamení číst, jak srovnat se s tím, jak obrátit list, že překonám všechno, co může se stát, že už ani nevím, že měl jsem ji rád, skoro se zdá.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že se jí podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

0: skoro se zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

nestratit směr. Samota, samota, děravý

Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu támhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

houbají koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě na časy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí. Že nejsme škoti, celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý, ať mu

tomu, co je psáno. Škoda, že tu nejste, pane Hanko.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

ďáblu jsem duši zaprůdal, na Ruska jsem mordoval, web jsem agent CIA, jsem nebezpečný a ten zvej, jsem mžlej, jsem zlej, strašně, very strange.

jsem zlej, jsem zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej. Zlej, zlej, strašně velmi zlej. Čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější. Vaha, vaha, na mě si dej vacha. Nebuď já jsem strašně berry, příšerňácky, strašný vác.

Ticem, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Zlý celého světa, spojte se!

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
2: Když odchází klaun, tak všichni se mu smějou. Odchází nepoznám tou cestou osamělou. Jen v dětských očích zůstává jeho smích. Prázdný je šapito v sezóně levných vín. Když odchází klaun, tak děti ty mu mávaj. Sezóna vína končí,

zůstala vzpomínka a cirkul svět dál smutně jen zamává. Dřív by se tomu smál. A já to vím, jen vzpomínka se vrací, čas je jenom řeka.

0: sny se někdy plní, to každej dobře ví. Když odchází klán, nejde zapomenout, staví se šapito, dál diváci se smějou. Ten cirkusovej stan uzavírá kruh, dál voní polní tráva, víno má správnou chuť. Já to vím a každý z vás to pozná, když jeho role končí a víno dopil do dna. V klidu si zapálím a budu chvíli snít. Mraky jdou dál nebem, čas nechám zvolna jít. Pak dám svý díky klaunu, že mohl jsem s nima žít.
1: Let's play.

rytmu kola počítají spojky. Ten zvuk je stejný, stejný jako kdysi. Smutně mi zpívá francouzka zempé trojky. Vous cherchez moi et je suis ici. Vous cherchez moi et je suis ici.

neznámé město na ztracené pohlednici. Taková idyla malé apokalypsy, i my jsme její účastníci.

ty sedí. Ptá se mě, proč si lidi ubližují. Na to já neznám odpovědi. Na to já neznám odpovědi. Za oknem vlaku dál obrazy se mění.

Něco jsem našel, něco ztratil, od doby, co vnímám svět. Někam jsem došel, od někud se vrátil, abych to všechno zčet. A v dlani levé ruky jsem hledal, co mě čeká.

ruky a slib, že budu vždycky svůj. A pak povel, člověče, stůj. Je nám tu veselo, když srazíme stoly, však něco ve mně zbylo,

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil,

0: ráno přijde kontrola. Ručičky ukazují 4-0-0-1, z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrti, má svetr vzoru Pepita a zadkem vrtí. Skončil se maškarní ples, už je dnes, už je dnes, už je dnes, už je dnes.
1: Podláky kaštanů v trávě mezi listím, porevy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů a těžká vůně tlení.
2: Je pár minut po 21. hodině.
3: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Až jednou sejdeme z hor,

cesty se propadnou níž. Zvukové vlny se šíří a slova, co nezahynou. Na jedné ruce ti spočítám, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou ní.

dají bát, jejich stín otvírá dlaň, do nitra hory tě zvednou, nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví, až jednou sejdeme z hor, cesty se

mužských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž.

Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem.

divočák zdomácněli. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

sítí, proti ním zhamru, Stenmark to nebude, ani Franz Klamru. Kdo to kdy viděl na týhle trase, na lyžích z kopce je divoký prase. 101 kilogram hmotnosti kňoura, srazil se s Trabantem jak tvrdá pěst.

0: si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co?

0: je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si darevák náhodou cvakta.
1: Radio Folk, plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again.

nebi jezdci plují, koně se do mraku boří. Kam asi kráčí, špičky hor jsou jako ostrůvky v moři. Jeden děťátko drží, za jízdy zpívá mu tiše. Den je dnes krásný, země má

až ve světnici stanou, ruce na peřinku dají. Někdo se usměje, že venku nad dveřmi rampou chytají. Zatím však na nebi plují, jeden kůň hlavou kývá. Vzduch mrazivě jasný, tam dole na sadu pár jablek na větvích dýchá.

padá za mraky. Chtěla vysplout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby tě

Radio Folk. Nasloucháme si. Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

ztracené gnomony, tatma je halí pod peřinou. Bojuji, i když nerozumím slovům, co o mě moudří píší. Bojuji plný všelijakých vin v týhle temný říši. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí. Bojuji, abych nezapomněl, jak čas letí.

duši mám plnou temných stínů a vlasy Španělky Ramony vábí mě k sobě pod peřinu. Bojuji a už ztrácím sílu, víru v to dobré vrozenění. Bojuji, přitom žiji v míru, je to sen na nebo bdění. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastní

Jak jsem růži na cestě domů kvetla v trávě u silnice. Já za ty roky květin viděl na tisíce. Proč právě tuto růži? Teď držím ve své dlani okvětní lístky. Rozložím na polštář a přitisknu si k tváři. Růži, co vedle mě teď leží na polštáři, šeptáme do ticha.

květy a trny. Jak růže pohladí, tak do srdce tě bodne. Jsem na tahu, jsem v situaci bezvýchodné. Prohrát se bojí. Když zvítězím, tak nevyhraji. Trny a ostny pod kůži zanoří a krev nás navždy spojí. Rány se zacelí, však jizvy nezahojí. Jsi jako propast. Já stojím na okraji.

0: utrh jsem růži a stojím najednou na samém konci cesty. Je to jen bolest, nebo je to vlastně štěstí? Jediná noc. Víc nemůžete dát. Tak skládám zbraně. Podmínky příměří, já nekladu si žádné. Když růži spoutáš, její květ do rána zvadne. Zavírám oči. Jste volná.
1: Nechme si přání, aspoň jedno nesplněno.

0: Srdce dal jsem, ale komu?
1: Kdyby tady byl

0: manželka nenaříkej, ale já se tady dusím.
1: Klidně kritizuj mě, slzy stříkej, ale já už vážně musím.
2: Floru, floru!
0: Já potřebuju floru!
1: A nesím nechat diktovat chuzi od semaforu.
0: Výdech,

ze čtvrtku, ty zpátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se

porci včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků. Ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. A je tu klasika chlebíček s uhrák.

0: Co tu jde?
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

všechna přání, až přijde ke mně vítr, který v uších zavoní, až se muzikantská lidka prostředu mých strání, až mi markétka dá pusu.

se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se odzadu

teď na 1000. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám, patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

0: vás přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.
1: Poznávám vás, přišel váš čas, jen spacvířený prach. Předlídka známých tváří, ze kterých je strach.
0: Poznávám vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně. A zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz, tam se skloněný hlad. A ve tváři vidím úsměv, jsem bezejmenný dav.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

100 000 jmen má, každý některé zná. Než se ztratí,

ledničce Koreji zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí,

té loužičky se stávaj louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utrápí.

tam, kde se chlastem lásky škrubí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato, všude kolem.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

cest, jen kterou se dát. Je tolik měst, kde žil bych rád. Cesta je start a taky cíl, jen se mi zdá, že jsem tu byl, hledal jsem.

této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kolik ztratili jsme mus, naše jizvy sečních ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad. To jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat. Dokud oheň

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina kůň běží nezastaví.

nohy pro naše pláče. Ještě je zrcadlo studny a studna zrcadla, ještě je hvězda, co z nebe vypadla, ještě je mech

Ještě je vítr na zemi a déšť a zvuk hromu. Ještě je tráva a oheň a cesta domů. Ještě je noc pro zakomínem ptáče. Ještě je fáč na naše pláče.

jsou zlétá do mraku. Ještě pořád touhu mám hledat tvé stopy, přiznává.

podloubí pustý, kavárny hladový. Ani se neohlíd, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový.

vítřem, zaženeš vrásky kolem očí a do místnosti nahlídne oknem tma, pak poznáš, jak ticho mlčí, až čínským vějířem

daří se nocím i dnům. Chmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo o rozum. Závist je rozkvetlá louka, dlaň se

ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti

osudím. Dneska neplujeme ani na měsíc, Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy, šly lodě ke dnu.

Ten kámen, co ti v ruce jak slunce září, má svůj příběh, přítel. Žal a smutek

Tenkrát byl mladíkem z Friska, který toužil poznat svět. Jak slyšel o zemi, kde písek zlatem blízká, zabalil a vyrazil hned.

Jen pár bylo těch, kterým nebe přálo. Někdo prolomil tu mříž.

nezabijím, ale smrt posledního bílýho nosorožce nebo kácení bělověským prales. Rozšiřujou mý duny o hektary vyprahlý pustiny.

naděje. Naděje jak pouštní liška s obrovskýma vyposlouchanýma ušima, co plachá, skřehlá, špízuje, kde se co dobrýho šustne. A když papež František

Vodou nebo krví, krví nebo vodou, vodou nebo krví. A kus pouště se odlomí jak písková tra a moje Sahara se zmenší.